co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot ho

7 hodina je už dávno za nami, teraz je 8 hodín 38 minút. Cez víkend vám v Rádiu Melody hráme iba české a slovenské pesničky. No a skupinu Modus teraz vystrieda Robo Grigorov. Ona je Madonna, ja som Táňa a prajem pohodové ráno pri počúvaní hitov vášho života.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Vaše rádio
1: plné československých hitov.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písně.

příklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Norwegian Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Večie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.